to dá, že to babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a jak za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila, co kdysi slíbila.

OK, mám tu aj požiadavku na kolotoče, ale nejaké fajné kolotoče. A ja si myslím, že fajné určite Hafanana, Afrik Simon, určite. Toto je vôňa strelníc, toto cítim, vôňu strelníc.